0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
1: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud

0: Mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle. A on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
0: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastně.
1: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
0: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
2: Jo tak, tak to je nějaké zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
2: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím, no, hosti vaří, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hosti vaří.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládá. Jo. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že bys si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, z Pouštěcké? No. Ale takhle, helejte, Pouštěcké vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera?
2: No, ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No, ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, špat, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: důležit. No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše.
2: No.
1: No co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy.
2: No, tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak tam se stěhuje ten ze Žiliny.
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope.
1: No, člověče, to je úplnej drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Nesměju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: počkejte,
1: ukázal.
2: Počkejte, ale není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?
2: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
2: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
2: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál, a povídal: a to budeme hrát jen tak, bez ničeho? Tempa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem, a povídá tomu klavíristovi: dáte si něco k pití? Tempa, no dal bych si 2 deci vína. Pá, prosím, za chvilku jsou tady. Pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? Pá, ne, ale nemám kam dávat drobný.
2: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekají, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocní varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník: pá, jak to ale uděláme? Tamhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá: no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty humpa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, humpa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, humpa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá, kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci, a zpívavým hlasem pronese: o, přijdi pane k nám, a pelikánovci: já ti za klobuček pěrko dám.
1: Potká Cvrček Prcka a Prcek povídá: co děláš, Cvrčko? Pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcko? Pá, už mi to nějak, člověče, nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Narodila jsem se nečekaně. Dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řehtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

mě taky pobouřila ta anekdota, pro jaký je rozdíl mezi ženskýma mouchama. Že prej mouchy otravujou jenom v létě, jo? Tak je, tak je, vážím přátelé, vám, jestli vůbec v tom najdete nějakou pointu, já nevím, jestli jste slyšeli, asi těžko, že tam se nedostanete, ale anekdotu, jak to bylo, jo, co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek, já to teda to vůbec je, intelektuálové jsou tady, rozumíte, skvělou znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem. Pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že? A psala na pohlednici domů rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmlátil ksicht o strom, že? Nebo krásnou hádánku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Nebo ještě jednu takovou hezkou dětskou hádánku jsem slyšel na pískovišti, co to je, je to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Tak je... Ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, té pání říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, půjďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořek, že jo? Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomilou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště. Cizinka, že co šla po Václaváku v takovým tom šátku květovaným a potkala jinou cizinku, která měla takhle v nějakém hadru malý dítě, že jo, na břiše, a bylo to asi v 10 večer a ta druhá se jí ptala: prosím tě, kam jdeš? A ona říká: na ples dolů Cerny. A říká: a proč máš to dítě? A říká: to je do Tomboli, jo, tak. Třeba se mi hrozně nelíbí ta hloupá anekdota, jak přijde ženská do pizzerie, chce si koupit pizzu, mi takhle dá tu pizzu a ptá se jí ten prodavač, jestli to chce rozkrojit na 4 díly nebo na 8, a ona říká jenom na 4, že by 8 nesnědla, že? Vážím to. Nebo se mně hrozně nelíbí ta hloupá hádanka, že proč musí mít žena vyšší inteligenční kvocient než kůň, to je, když jde mejt schody, aby nevypila kýbl, že jo? Tak je, nevím, co na tom smí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Půjdeme dál.
2: Jakou nemocí momentálně trpíte?
3: Mám horečku 6 nedělí.
1: To už je, trošku jsi to přehnal, malinko.
3: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je Guinnessovko.
2: Kolik máte dětí?
3: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 4 kousky.
2: Mě to baví.
3: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku. Jo.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
3: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla se mnou, to nechtěl.
3: Tři má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malovaná.
1: Proč zubatý?
3: Prosím?
1: Proč zubatý?
3: Vím já.
1: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý kačenka je normální dítě?
3: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková pomluva proti...
3: Za nožičky.
1: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? To je... Ale přitom, kdyby to se to zakládalo kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám půl metru v rohu došla drátěnka. No, nic.
3: Holka si brouchí jako bobřík řezáky.
1: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
3: A to já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava.
1: Vypatlaná.
3: Ne.
1: Vymaštěná.
3: Pomazaná.
1: Pomazaná.
3: Máme i vlastní krušnohorský fernet. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
1: No.
3: Paní zbedla.
1: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
3: To je pochvala.
1: Ano.
3: Jaký divný.
1: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
3: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
1: No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte? A říkám, baba. A jaká baba?
2: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo jo.
1: Je tak baba jako jo jo, já
2: tak,
1: no jo, to
2: tak
1: jo.
2: Tak jsem to myslel.
1: Jo jo.
2: No.
1: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
2: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
1: Jo. No. A víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
2: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
1: A co?
2: Jouda zemřel.
1: Jouda?
2: Jouda.
1: Jaký Jouda?
2: No, Franta Jouda.
1: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možné?

0: Je to tak, zemřel.
1: Prosím vás, a úplně?
0: Jo.
1: Jo. Tak to on už nežije, co?
0: Teď prej už ne.
1: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
0: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
1: Prosím vás, a kde?
0: No co kde?
1: No kde, kde byl?
0: No já nevím.
1: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
0: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
1: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
0: Já nevím.
1: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
0: Ještě minulej týden byl naživu.
1: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
0: Jo.
1: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
0: Ale umřel. Na traverzu.
1: Prosím vás. Zápal, jo?
0: Ale ne. Spadla na něj.
1: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
0: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
1: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
0: No Jouda.
1: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
0: No vy jste ho neznal?
1: No já myslím, že jo.
0: No, tak to byl on.
1: Jo, takovej malej černej, že jo?
0: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
1: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal. No.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
1: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
2: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
3: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
3: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
3: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ano. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No, a takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
3: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, víš, samý action. OK, action. Pochopně, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
3: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: A. Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
3: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
3: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj a taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu pomůže zase, možná. Scénář.
3: No.
1: Okay, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

lodi šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zas ta kina. Si moje vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění. Slzy v hrách,

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. No já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, nesnášet.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla včera v živém vysílání na sociální síti. Zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kraj Vysočina bude vybírat firmy na přestavbu silničního mostu v Jihlavě a na stavbu nového přemostění Sázavy ve Světlé nad Sázavou. Zahájení zadávacích řízení na obě akce schválila krajská rada. Na úhradě nákladů se budou podílet radnice. Český tým hasičů, statiků a kinologů se psy pokračuje ve Venezuele v systematickém průzkumu budov zřícených a poškozených při nedávném ničivém zemětřesení. Pátrají po přeživších, kontrolují statiku objektů, spolupracují s venezuelskými úřady a prověřují typy od místních obyvatel. Včera ráno místního času zaznamenali Češi jeden slabší následný otřes. Jejich činnost ale neomezil, všichni jsou v pořádku, drobné zranění jednoho psa ošetřili na místě. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na fotbalovém mistrovství světa skončil u české reprezentace. 74letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
0: Rádio Jihlava. 101,5.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Honza do hospody a říká: Honem, dejte mi 2 deci rumu. Stará mi peče dort na narozeniny a zapomněla ten rum koupit. No a máš na to něco? No, na to zapomněla. Tak mi hrojte rozklinky a já si ho vypiju hnedka tady.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22:30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké ráno. Kriminalita v Česku zůstala loni podle dat nejvyššího státního zastupitelství zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit.
2: Jihlava aktuálně.
3: Voda včera zaplavila při odpoledních bouřkách některé ulice v Jihlavě. Na Vysočině zaměstnalo hasiče také odstraňování popadaných stromů, které zastavily i provoz železnice. Hasiči za 2 hodiny vyjeli asi k 70 událostem. Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii, zatímco loni to bylo ve Španělsku. Meziročně poptávka po italských bytech ze strany Čechů vzrostla v období od března do května o 18%, zatímco o španělské bydlení zájem klesl o 7%. Češi také často kupují byty v Chorvatsku a Rakousku. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Dnes do turnaje vstoupí zbývajících 8 českých tenistů, mezi nimi Jiří Lehečka, Jakub Menčík nebo Karolína Plíšková.
2: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena ukazuje manželovi nové šaty. Pro boha, tolik peněz za šaty? Za ty prachy bychom měli myčku na nádobí. No to ano, ale tancovat bych v ní nemohla.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezké úterý. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla včera v živém vysílání na sociální síti. Zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu.
1: Jihlava aktuálně.
2: Kraj Vysočina bude vybírat firmy na přestavbu silničního mostu v Jihlavě a na stavbu nového přemostění Sázavy ve Světlé nad Sázavou. Zahájení zadávacích řízení na obě akce schválila krajská rada. Na úhradě nákladů se budou podílet radnice. Český tým hasičů, statiků a kinologů sepsi pokračuje ve Venezuele v systematickém průzkumu budov zřícených a poškozených při nedávném ničivém zemětřesení. Pátrají po přeživších, kontrolují statiku objektů, spolupracují s venezuelskými úřady a prověřují typy od místních obyvatel. Včera ráno místního času zaznamenali Češi jeden slabší následný otřes. Jejich činnost ale neomezil, všichni jsou v pořádku, drobné zranění jednoho psa ošetřili na místě. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na fotbalové mistrovství světa skončil u české reprezentace. 74letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, s vámi v tuhle chvíli už ve studiu Peťa Hlávková. Nemocnice Pelhřimov pořídí nové CT, které zrychlí diagnostiku nejen na urgentním příjmu. Více za okamžik.

Ladíte Rádio Jihlava, krajská nemocnice Pelhřimov začne letos s modernizací urgentního příjmu. Pořídí nové CT, které nahradí technologii z roku 2017. Investice za zhruba 30,5 milionu korun zvýší kvalitu zobrazení, zkrátí vyšetření a sníží radiační zátěž pacientů. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

0: mládeži přístupnou nadávku mezulán, hlupák, znáte z pohádek. Výraz mezulán ale původně označoval lacinou tkaninu a v tomto smyslu vychází z italského mezzolana, tedy polovlna. Nadávka mezulán je tedy přetvořené slovo mezek s humorním přikloněním k názvu tkaniny. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22:30. Ohňostroj Švýcarska a jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: pustila.
1: Ladíte Rádio Jihlava, Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů korun. Nově vytvořená teplárna by měla zcela převzít zásobování teplem ve městě od topné sezóny na přelomu let 2027 a 2028. Za chvíli zprávy, teď další hity.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán.
4: Co se děje v kraji?
5: Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomocí k tomu mají doplňkové činnosti, včetně ubytování, stravování nebo provozu lékárny a parkovišť. V Andaluzii na jihu Španělska vyhlásila tamní vláda stav pohotovosti kvůli možnému šíření viru západonilské horečky. Nemoc přenášejí na člověka infikovaní komáři, jejichž výskyt vědci v oblasti potvrdili. Pohotovost bude platit necelý měsíc.
4: Sport.
5: Útočník Robert Lewandowski bude po odchodu z Barcelony hrát v Major League Soccer za Chicago. Zámořský klub dnes informoval o tom, že s polským fotbalistou podepsal smlouvu do konce sezóny 2027-2028.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Muzeum Vysočiny Třebíč otevřelo opravenou pobočku v Jemnici. Více za okamžik.
4: Rádio Jihlava 101.

Lesna je i hospodářské zázemí historického domu, kterým mohou návštěvníci projít na parkán. Hlavní myšlenkou nových expozic bylo zohlednit blízkost jemnice od státních hranic s Rakouskem. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co je nejhorší, když se rozejdete s holkou? Zvykat si na jiný cyklus.

0: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Prádelna a čistírna v Jihlavě letos dokončí přístavbu pro druhou prací linku. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jaderná čistírna v Jihlavě letos dokončí přístavbu pro druhou prací linku. Díky investici přibližně za 80 milionů korun bude moci přijmout o 30% víc prádla. Společnost ho teď měsíčně bere kolem 450 tun. Obsluhuje hlavně hotely a velké penziony. Nová technologie by mohla být uvedená do provozu ještě před Vánoci. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře a Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
0: Co se děje v kraji?
1: Světlána Cázovou jedná se Sokolem o převzetí tamní Sokolovny městem. Podle návrhu smlouvy by za ní měla radnice zaplatit 4 miliony korun. Částku by splácela 3 roky. Zastupitelé města by měli záležitost projednat v září. Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Oznámil to předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují.
0: Sport.
1: Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní. Satoranskému nedovolí účast na závěr skupiny H zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska už úterní s datem v kalendáři, které říká, že je dneska 30. června. Tedy poslední červnový den je celý před námi. Mimochodem, dneska je Mezinárodní den asteroidů a v Česku je taky dnes den ozbrojených sil. Každopádně teď máme krátce po 11. hodině, no a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. Tak
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby. Demons in my head
0: came to find me, found someone there. Lepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena se často zamiluje do svého ctitele jen proto, že obdivuje jeho vytříbený vkus.

Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je 30. června a můžeme se tedy podívat na to, kdo má dneska svátek. Jsou to Šárka, Melánie, Teobald, Vlastimír a Vlastimíra. Přejeme tedy všem

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No, já mám pro vás v tuto chvíli připraveny dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Tak třeba. Demons in my head, can you find me? Už několik měsíců se na levém prsteníčku zpěvačky Leny třpítí diamant. Muzikant Marpo.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Automobilky opakovaně upozorňují, že také v Česku stále jezdí auta s airbagem od japonské firmy Takata, který může způsobit i smrt. Na svolávací akce, které vyhlašují, nedorazili tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nově by na svolávací akce mohly upozorňovat i stanice technické kontroly.
2: Co se děje v kraji?
3: Prostory staré radnice se ode dneška promění v jednu velkou výstavní síň. Město Havlíčkův Brod ve spolupráci s Městským divadlem a kinem Ostrov připravilo výstavu velké části dvou cyklů lunetových obrazů s názvem Lunetové obrazy světkové barokní doby. Historický a umělecký poklad, který desítky let chátral na půdě klášterního kostela svaté rodiny, bude k vidění až do 19. září. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že tamní protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila 419 dronů, které mířily i na Moskvu a její okolí. Bezpilotní letouny připisuje Rusko Ukrajině. O případných škodách nejsou informace.
2: Sport.
3: Český hokejový obránce Radko Guda se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. 36-letý bek se tak zítra může stát takzvaným nechráněným volným hráčem.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední a Fugas vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. No a už za malou chvíli si řekneme další recept. A taky se dozvíme horkou vodou a necháme asi tak 2 hodiny namáčet. Troubu předehřejeme na 190.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: světlo.
1: Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Nové a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvár, třeba jako s kámoškama o své rozlučce se Svobodou. Jenomže druhý den po probuzení přišel šok. Moje rozlučka se Svobodou byla super, jako správná nevěrovskou a průmyslovou. Důvodem je pokládka vodovodního potrubí. Předpokládané uzavření bude až do října.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. No já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, ne snášet.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Koupaliště v německém Kelu na hranicích s Francií se v sobotu stalo dějištěm dramatu, které skončilo policejním vyklízením celého prostoru.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava. A to je kuře s vietnamskými nudlemi. Nudle zalijeme horkou vodou a necháme asi tak 2 hodiny namáčet. Troubu předehřejeme na 190 stupňů. Česnek a čipky, které skončilo policejním vyklízením celého prostoru. Zhruba 60 mužů z Francie totiž vzalo koupaliště z Tečí a pokoušelo se dostat do areálu bez placení. Od horka nám pak zajistí i svěží noci s minimálními teplotami jen kolem 12 stupňů.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. Celkem 53 expertek a expertů z vládních lidskoprávních rad k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády na ministerstva. Podle nich se oslabí ochrana zranitelných. Mělo být asi o třetinu z celkového počtu expertů.
4: Jihlava aktuálně.
5: Porodnice nemocnice Jihlava jako první na Vysočině získala ocenění Centra perinatálního duševního zdraví za systematickou péči o psychické zdraví rodiček. Ocenění potvrzuje, že vedle špičkové porodnické péče klade důraz také na včasné rozpoznání psychických obtíží a podporu žen v těhotenství i po porodu. Bytovým domem v Monackém knížectví otřásl včera večer silný výbuch, který zranil dva rodiče a jejich nezletilou dceru. Místní policie čin vyšetřuje jako teroristický útok, protože zraněn byl jeden z nejbohatších Ukrajinců Vadim Jermolajev. Podle zástupců Monaka jde o první takový incident v historii země.
4: Sport.
5: Paraguajský prezident Santiago Peña vyhlásil po senzačním postupu národního týmu do osmifinále mistrovství světa přes německé fotbalisty na dnešek státní svátek. Jihoamerický tým porazil čtyřnásobné mistry světa 4-3 na penalty poté, co týmy včera v Bostonu remizovaly 1-1 po prodloužení.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: 13. hodina už je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, a v něm se podíváme na to, jak se herečka Patricie Solaříková opila. Tak si to určitě nenechte ujít, já všem přeji hezké odpoledne a posílám další hit za hitem.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Nejvíce ponižující chvíle herečky Patricie Solaříkové. Prostěradlo plné hnědých skvrn. Vítejte v bulvárním okénku. Patricie Solaříková to umí pořádně roztočit, třeba jako s kámoškama o své rozlučce se Svobodou. Jenomže druhý den po probuzení přišel šok. Moje rozlučka se Svobodou byla super, jako správná nevěsta jsem se samozřejmě řádně opila, takže už si z ní nepamatuju všechno, co bych mohla. Bylo ale vtipný, že když jsem šla spát, tak jsem asi měla hlad a vzala jsem si čokoládovou tyčinku. No a pak jsem usnula a ráno se probudila v posteli celé od čokolády. Byla jsem v šoku, než jsem zjistila, že jde právě o čokoládu. Popsala své nejhorší obavy Patricie Solaříková.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Honza do hospody a říká: Honem, dejte mi 2 deci rumu. Stará mi peče dort na narozeniny a zapomněla ten rum koupit. No a máš na to něco? No, na to zapomněla. Tak mi hrojte rozklinky a já si ho vypiju hnedka tady.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 30. června.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od středy 1. července začne uzavírka Heroltické ulice v úseku mezi Pábovskou a Průmyslovou. Důvodem je pokládka vodovodního potrubí. Předpokládané uzavření bude až do října.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové umí pořádně roztočit, třeba jako s kámoškama o své rozlučce se Svobodou. Jenomže druhý den po probuzení přišel šok. Moje rozlučka se Spoltické
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: s adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán.
1: Co se děje v kraji?
2: Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomocí k tomu mají doplňkové činnosti, včetně ubytování, stravování nebo provozu lékárny a parkovišť. V Andalu...
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Kraj Vysočina bude vybírat firmy na přestavbu silničního mostu v Jihlavě. Buďte s námi, dozvíte se víc.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Dnes jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina bude vybírat firmy na přestavbu silničního mostu v Jihlavě a na stavbu nového přemostění Sázavy ve Světlé nad Sázavou. Zahájení zadávacích řízení na obě akce schválila krajská rada. Na úhradě nákladů se budou podílet radnice. Tolik novinky z našeho kraje.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena ukazuje manželovi nové šaty. Pro boha, tolik peněz za šaty? Za ty prachy bychom měli myčku na nádobí. No to ano, ale tancovat bych v ní nemohla.

Z rádia Jihlava krásné odpoledne vám všem přeje Katka. Kvůli odstraňování následků bouře, které někde doprovázelo i krupobytí, měli hasiči na Vysočině od pondělního odpoledne do dnešního rána 182 zásahů. Šlo hlavně o odklízení popadaných stromů, čerpání vody ze zatopených objektů a pročišťování kanalizací. Voda včera zaplavila i některé ulice v Jihlavě. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijme hezky.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře a Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
0: Co se děje v kraji?
1: Světlána Cázovou jedná se Sokolem o převzetí tamní Sokolovny městem. Podle návrhu smlouvy by za ně měla radnice zaplatit 4 miliony korun. Částku by splácela 3 roky. Zastupitelé města by měli záležitost projednat v září. Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Oznámil to předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují.
0: Sport.
1: Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní. Satoranskému nedovolí účast na závěr skupiny H zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti o tom, že nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Podrobnosti za pár minutek.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z českých.

Zdraví hlava, zdraví Katka, hezké odpoledne. Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomocí k tomu mají doplňkové činnosti, včetně ubytování, stravování či provozu lékárny a parkovišť. Podle hejtmana Vysočiny je důležité, že se nemocnicím daří nabírat pracovníky a mají to v plánu i v dalších letech. Teď už ale zpátky k hitům Rádia hlava, přejeme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

0: Ladíte rádio Jihlava, hezké odpoledne. Víme, že Jihlava nechá prověřit možné zdroje podzemní vody ve třech lokalitách. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Město Jihlava nechá prověřit možné podzemní zdroje pitné vody ve třech lokalitách. Jedna je v části Sasov a dvě u Kosova.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

slova túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Automobilky opakovaně upozorňují, že také v Česku stále jezdí auta s airbagem od japonské firmy Takata, který může způsobit i smrt. Na svolávací akce, které vyhlašují, nedorazili tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nově by na svolávací akce mohly upozorňovat i stanice technické kontroly.
1: Co se děje v kraji?
2: Prostory staré radnice se ode dneška promění v jednu velkou výstavní síň. Město Havlíčkův Brod ve spolupráci s Městským divadlem a kinem Ostrov připravilo výstavu velké části dvou cyklů lunetových obrazů s názvem Lunetové obrazy světkové barokní doby. Historický a umělecký poklad, který desítky let chátral na půdě klášterního kostela svaté rodiny, bude k vidění až do 19. září. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že tamní protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila 419 dronů, které mířily i na Moskvu a její okolí. Bezpilotní letouny připisuje Rusko Ukrajině. O případných škodách nejsou informace.
1: Sport.
2: Český hokejový obránce Radko Guda se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. 36-letý bek se tak zítra může stát takzvaným nechráněným volným hráčem.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Máme krátce po 16. hodině, stále je úterý 30. června a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je tak připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, jak bude Jihlava v létě bojovat s nedostatkem vody. A taky, co se 30. června. A další nejrůznější informace a zajímavosti na vás čekají. Tak si na ně počkejte, já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám hned další mix, nejpizace, no a ztrácí se prostě někde pod náměstím.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Dvě obří nádrže pod spodní části Masarykova náměstí mají do budoucna pomáhat Jihlavě bojovat se suchem. Před kolektory do nich bude stékat dešťová voda. Původně měla být voda vedena přes Znojemskou ulici do retenční nádrže vedle City Parku. Radnice ale nakonec zvolila toto jednodušší řešení. Na náměstí není v současné době dešťová voda vůbec nikam sváděna. No a některé okapy končí pod zemí, kde není žádná kanalizace. No a ztrácí se prostě někde pod náměstím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůžete dávat pozor. Už včera jste mě malem přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 30. června. No a my se můžeme podívat, kdo se kdy právě 30. června narodil. Tak třeba zpěvák činasky Michal Malátný, zpěvačka Naděja

0: Hanáková, sportovkyně Barbora Špotáková, ale taky třeba americký boxer Mike Tyson. No a pokud i vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ibiza. Krásné úterní odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od středy 1. července začne uzavírka Heroltické ulice v úseku mezi Pávovskou a Průmyslovou. Důvodem je pokládka vodovodního potrubí. Předpokládané uzavření bude až do října.
2: Regiojet Ignis Brunensis.
3: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show.
2: Regiojet Ignis Brunensis.
3: Po 29. v Brně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

Podlemem vaší sukně spatřil jsem málo, však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo. Léky a medicína od vrchnej sestry a s vámi, moja drahá, a s vámi, ach drahá, som vlastně já somár, hrál celou noc tenis a prehrál som na gemi šestry. Yeah.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné odpoledne. Celkem 53 expertek a expertů z vládních lidskoprávních rad k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády na ministerstva. Podle nich se oslabí ochrana zranitelných. Mělo být asi o třetinu z celkového počtu expertů.
2: Jihlava aktuálně.
3: Porodnice nemocnice Jihlava jako první na Vysočině získala ocenění Centra perinatálního duševního zdraví za systematickou péči o psychické zdraví rodiček. Ocenění potvrzuje, že vedle špičkové porodnické péče klade důraz také na včasné rozpoznání psychických obtíží a podporu žen v těhotenství i po porodu. Bytovým domem v Monackém knížectví otřásl včera večer silný výbuch, který zranil dva rodiče a jejich nezletilou dceru. Místní policie čin vyšetřuje jako teroristický útok, protože zraněn byl jeden z nejbohatších Ukrajinců Vadim Jermolajev. Podle zástupců Monaka jde o první takový incident v historii země.
2: Sport.
3: Paraguajský prezident Santiago Peña vyhlásil po senzačním postupu národního týmu do osmifinále mistrovství světa přes německé fotbalisty na dnešek státní svátek. Jihoamerický tým porazil čtyřnásobné mistry světa 4-3 na penalty poté, co týmy včera v Bostonu remizovaly 1-1 po prodloužení.
2: Rádio Jihlava,
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Krásné úterní odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugasce. Dneska máme datum 30. červen, ten nám pokrašuje a my se už za chvíli dozvíme něco z letního servisu. Tak si na podrobné informace určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
2: Rádio Jihlava 101.1

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a Fugas vám všem přeje krásný den. Letní servis. Dvě obří nádrže pod spodní části Masarykova náměstí mají do budoucna pomáhat Jihlavě bojovat se suchem. Před kolektory do nich bude stékat dešťová voda. Tak třeba zpěvák činasky Michal Malátný, zpěvačka Naďa Urbánková, sportovkyně Barbora Špotáková, ale taky třeba Amerikané.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Žena se často zamiluje do svého ctitele jen proto, že obdivuje jeho vytříbený vkus.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
2: Zahrádkářský servis.
1: Tak už zítra nám začne červenec. No a v červenci už několik měsíců se na levém prsteníčku zpěvačky Leny třpítí diamant.

0: Na rádiu Jihlava právě teď jsou pro vás připraveny další čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap,
0: do pražského Klementína. Zatím nejtepleji v tento den bylo v roce 2019, bylo 37,7. Naopak nejstudenější 30. červen byl v roce 1904, kdy bylo jen 8 stupňů. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,5 stupně. No a s touto informací pro dnešek se Fuga sloučí. Přeji vám tedy hezký zbytek úterního večera strávený s rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau bas fugas.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán.
1: Co se děje v kraji?
2: Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomocí k tomu mají doplňkové činnosti, včetně ubytování, stravování nebo provozu lékárny a parkovišť. V Andaluzii na jihu Španělska vyhlásila tamní vláda stav pohotovosti kvůli možnému šíření viru západonilské horečky. Nemoc přenášejí na člověka infikovaní komáři, jejichž výskyt vědci v oblasti potvrdili. Pohotovost bude platit necelý měsíc.
1: Sport.
2: Útočník Robert Lewandowski bude po odchodu z Barcelony hrát v americké fotbalové lize za Chicago. Zámořský klub dnes informoval o tom, že s polským fotbalistou podepsal smlouvu do konce sezóny 2027-2028.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je připravena. Fugas vám všem přeje krásný den a čeká vás třeba bulvární okénko, dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak přeji všem hezký podvečer, dobrou náladu a hlavně pohodový poslech.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejvíce ponižující chvíle herečky Patricie Solaříkové. Prostěradlo plné hnědých skvrn. Vítejte v bulvárním okénku. Patricie Solaříková to umí pořádně roztočit, třeba jako s kámoškama o své rozlučce se Svobodou. Jenomže druhý den po probuzení přišel šok. Moje rozlučka se Svobodou byla super, jako správná nevěsta jsem se samozřejmě řádně opila, takže už si z ní nepamatuju všechno, co bych mohla. Bylo ale vtipný, že když jsem šla spát, tak jsem asi měla hlad a vzala jsem si čokoládovou tyčinku. No a pak jsem usnula a ráno se probudila v posteli celé od čokolády. Byla jsem v šoku, než jsem zjistila, že jde právě o čokoládu. Popsala své nejhorší obavy Patricie Solaříková.
1: Rádio Jihlava 101.1

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. No já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, nesnášet.

0: štěstí. Posloucháte úterní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 30. červen. Pojďme se na tento datum teď podívat do pražského Klementína. Zatím nejtepleji v tento den bylo v roce 2019, bylo 37,7. Naopak nejstudenější 30. červen byl v roce 1904, kdy bylo jen 8 stupňů. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,5 stupně. No a s touto informací pro dnešek se Fugas loučí. Přeji vám tedy hezký zbytek úterního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: zjistí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

S ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezké úterý. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře a Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
1: Co se děje v kraji?
2: Světlána Cázavou jedná se Sokolem o převzetí tamní Sokolovny městem. Podle návrhu smlouvy by za ní měla radnice zaplatit 4 miliony korun. Částku by splácela 3 roky. Zastupitelé města by měli záležitost projednat v září. Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Oznámil to předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují.
1: Sport.
2: Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní. Satoranskému nedovolí účast na závěr skupiny H zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůžete dávat pozor. Už včera jste mě mále přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.

0: Nissan Indigo.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Jihlava, 101,5.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120L.
1: Aha, 120L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad.
1: Ano.
2: Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, a mi je někdo ukrad.
1: Jako sudělá. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel tam?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. A pak jsem mu našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
2: Já ho znám jenom od oka.
1: Jo, tak, jako od vidění.
2: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
1: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli,
2: ne.
1: Já jsem to věděla, tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
2: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
1: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
2: No, tak tu tam má pořád, víte.
1: Jo, no. A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantové věci pohromadě, víte.
2: Spolehněte
1: děkuju,
2: se.
1: No.
2: No a právě proto jsem taky tady, já to nerad říkám, ale on Franta v tom boku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
1: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
2: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
1: A co s ní jako budete dělat?
2: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
1: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
2: Ale ne, auto.
1: Cože?
2: Auto.
1: Auto?
2: No.
1: Auto.
2: Ano.
1: No to já snad nepřežiju.
2: No tak tím by se to velice usnadnilo.
3: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mne znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, jsi již ve 3 ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Z pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovali ty krásné obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím. Stejně není místa. Říkám, tak co se to ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy si s ním nepohovořím, já neumím ani slovo. To nevadí, stejně poletíte. A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo. A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo, je to nádherný pocit. A vy máváte jim. Tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo, syndrom, tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mě to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. Říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice, furt dál, a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, hned vedle té jeteliny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
0: To 1.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Vyhnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede. Budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou. Vy nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí. Poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pánbůh to řídí. Všichni se sejdeme po smrti.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: Jdu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady zpravoval. No, víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No, jo.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, no. No, co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Je, že to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyba by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
3: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Seď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syni, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Seď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás objeví teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co by vám to vyvracel.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Páč, jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl. No.
2: Pro páni neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal, no, tak přemýšlejte chvíli, co si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No, no a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace. Jak mohla umřít, když se mě chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapovi.
2: Je, Bůh mi, koho jste spopelnil a koho jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Přejte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnilý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, dítě, mýho domem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu, některá z nich je zrovna sestra starýho knapa. Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Tak. Náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, hned. Já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: No jo.
2: Tak vy taky tak... Trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, a zastávám něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to
2: a... Ano.
1: A...
2: Nebo tamto, že
1: ano,
2: jo?
1: Ano, tak.
2: Zkrátka, to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo, no.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
2: Ano.
1: A,
2: nebo i něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda nikdy.
2: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a za seba. Baba, tak jako jo.
2: Je tak baba jako jo, já vím, no jo,
1: tak
2: jo.
1: Tak jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda?
1: Jouda.
2: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce než umřel musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohle to. No jak je tohle to jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
2: Jo, takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
1: A A já myslel, že jsi ho znal.
2: No já taky myslel na přivítele, chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
2: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
1: Prosím vás, jako horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo. A takovej dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek, Rambousek, aby ho neznal, no, takový no. Malej pihovatej, no jo. No, jo. No, a co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte.
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No, tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
2: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
1: no, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, já no. Už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak, jen tak kapkupulentní,
1: no,
2: že jo.
1: No, tak nějak, no. Tak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No víte, pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
1: No. A tu si teď bude brát?
2: Yeah.
1: Jemu už bude 50, jí sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě bude, že jo? No za jo. Takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No. Kde pak? Věřte, že není přes šťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
2: No jako když zanáší.
1: Jo tak.
2: Jo, no. Tak to je konec, víte?
1: To je pravda, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
2: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, jak to letí.
2: No jo, taky.
1: Taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
2: No.
1: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, dobrý den, pane Carboch.
2: Co pak tady děláte na lavičce?
1: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
2: Ale jo.
1: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
2: Myslíte sem na lavičku?
1: No tak kam jinám?
2: No tak jestli není moc studená zrovna?
1: To není, to ne.
2: Tak by si chvíli přised, no.
1: No.
2: A jo.
1: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
2: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A no potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
1: To chápu.
2: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
1: Tak.
2: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
1: No.
2: Jak je tohle možný?
1: To nevím.
2: No jo. Co vám hledáte?
1: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
2: Jste tady měl někde řízek?
1: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
2: Jsem někam na lavičku?
1: No, jsem rovna.
2: Jo?
1: Ano.
2: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: No to byl.
2: Jo?
1: No.
2: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
1: A víte, že to je možný?
2: Jo.
1: Proč se ptáte?
2: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
1: No jo, to je možný.
2: No jo.
1: A hřeje vás to hodně?
2: No dost vám.
1: Jo.
2: Asi jako když sedím na něčem ohřátým.
1: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
2: Že jo?
1: Jo.
2: Já si o to již taky myslím, víte?
1: No jo.
2: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
1: no
2: že jo?
1: Právě. To je mi taky divný.
2: No jo. Víte, co se bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
1: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
2: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo. No. Tak si nechte chutnat, no jo.
1: Ale já už ho teďka jíst nebudu, víte.
2: Ne.
1: Ne.
2: Co pak, vyřízky nerad, nebo co?
1: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
2: A
1: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
2: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
1: Tak to, že najednou nechcete.
2: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
1: Jo.
2: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
1: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
2: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
1: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte. Takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
2: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
1: Tady náhodou, víte.
2: No jo,
1: takže...
2: tak to jo. To... Víte, zase...
1: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
2: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý tohle, to.
1: No jo.
2: Nějakej moučník nebo co, ne?
1: No, říkám, závin.
2: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak se říká, že se jmenuje?
1: Závin?
2: Ne, jo.
1: Vy to neznáte?
2: Jo, to já znám tohle, ano.
1: Proč byste to neznal?
2: To už jsem taky někde jet tohle,
1: no.
2: To.
1: Proč by ne?
2: No jo. Takový pečivo, jako, že jo, nebo co?
1: No vše, no, to... Říkám, jablečnej závin.
2: No jo, opravdu dobrý, jo jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
1: Více, když je to jablečnej závin...
2: No to je právě, to je s ovocem většinou bývá,
1: no.
2: To nějaký hrušky v tom, ne, nebo co?
1: Co? Kdepak? Jabka!
2: Jo, jabka, aha.
1: Jabka.
2: Opravdu dobrý to je, jo.
1: No.
2: Chutná skoro jako štrůdel.
1: Ale to je přece štrůdl.
2: Jo, to je štrůdl,
1: no,
2: já.
1: Vše, no.
2: Já myslím, že jste říkal, že to je jablečný závin.
1: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
2: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
1: No tak správně česky se tomu říká jablečný závin.
2: Je to opravdu moc dobrý, ano.
1: No.
2: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
1: Dobrý je to.
2: Jo.
1: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
2: No jo, to já jim taky rád, jabka, no. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě celý.
1: Ale vy mě nerozumíte.
2: Ne?
1: Jabka v županu jsou pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
1: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, ale když upečet jabka v županu, je to už pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
1: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
2: No to je možný, no. Jo, jo.
1: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
2: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
1: No, to je potom jaksi ten pečený župan.
2: Jo.
1: No.
2: A on ten župan se peče sebou?
1: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
2: No to je pravda.
1: No.
2: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
1: Pak to chutná výborně.
2: Jo.
1: Vy si to zkuste někdy udělat.
2: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
1: Ty jabka v županu.
2: Aha, takhle, jo, jo.
1: No. A jak se to dělá, to no máte...
2: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
1: Jo.
2: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
1: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
2: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte.
1: No proč, když je to dobrá kuchařka?
2: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
1: No.
2: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
1: Jo, jo.
2: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
1: No ale to jste tomu, pane Carbok, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
2: No já už taky mám posvačně, no jo.
1: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbok, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
2: Víte, já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
1: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
2: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
1: Jo,
2: no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.